Symfonii číslo 2 H-moll Bohatýrskou od Alexandra Porfirjeviče Borodina jsme poslouchali v nastudování Vladimíra Aškenáziho s Královským filharmonickým orchestrem. Jméno autora skladby, kterou vám nabídnu k poslechu v zápětí, nám historie nedochovala. Je to Lejch z nahrávky, která obsahuje trubadurské a truvérské skladby z doby vlády Richarda Lví srdce. Jmenuje se Lejch o Zimolezu, Lejch de Chèvreflay, a jeho tématem je Tristanovský příběh. Zpívají a hrají Emmanuel Bonardo a Brigitte Lene, spoluúčinkuje Pierre Amon na flétnu.

podání členů souboru Alla Francesca, Emanuela Bonardota, Brigitte Lane a Piera Amona jsme vyslechli Lejch o Zimolezu od neznámého autora z 12. století. Doba hodně vzdálená realita. A je to slyšet i z té hudby, byť vlastně nevíme, jestli tenkrát doopravdy zněla právě takto. Blíže k současnosti, i když také už překryta dalšími vývojovými trendy, je zajisté hudba France Schuberta a my si poslechneme jeho klavírní imprompty, cyklus čtyř skladeb opus 142 v podání Ivana Klánského.

0: Emprompty opus 142 od France Schuberta přednesl Ivan Klánský.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Collegium Musicum Pragense je v novodobé hudební historii už legendou. Soubor fungoval 30 let, svou činnost ukončil v roce 1993, ale naštěstí máme nahrávky. Těch zůstalo opravdu mnoho, na zvukových nosičích i v rozhlasovém archivu, protože těleso působilo po většinu času své existence jako soubor Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jeho uměleckým vedoucím byl František Vajnar. My si teď v podání tohoto souboru poslechneme partitu B-dur opus 45 číslo 1 od Františka Vincence Kramáře.

Partitu B-dur opus 45 číslo 1 od Františka Vincence Kramáře hráli členové souboru Collegium Musicum Pragense. V nabídce stanice D-dur dáme opět slovo vokálnímu žánru, komorní kantátu Antonia Vivaldiho pro soprán a basso continuo Amor ai vinto vyslechneme v podání sopranistky Ireny Troupové, jejímiž kontinuovými partnery jsou Petr Hejný, barokní violončelo, a Jaroslav Tůma, čembalo.

Komorní kantátu Antonia Vivaldiho pro soprán a basso continuo Amor ai vinto přednesla Irena Troupová, soprán, za doprovodu Petra Hejného barokní violončelo a Jaroslava Tůmy ten hrál na čembalo. K závěru tohoto D-durového bloku nás vyprovodí Pražská komorní filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka. Bude to serenáda pro malý orchestr F-dur od Vítězslava Nováka.

Serenádu pro malý orchestr F-dur, 9. opus Vítězslava Nováka, hrála Pražská komorní filharmonie, řídil Jiří Bělohlávek. Od mikrofonu se loučí Vanda Dobrovská, zůstáváte-li s námi, přeji příjemný poslech digitální stanice D-dur.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Dnešní breviář komorní hudby chci, jak jsem ostatně minule slíbil, věnovat zcela unikátní komorní formaci. Hraje už 40 let, je respektována u nás i v zahraničí a dala podnět ke vzniku stovek skladeb. A navíc pochází z Čech, i když s italským názvem Due Bohemi di Praga. Bas, klarnetista a klavíristka

Handlova sonáta F-dur, kterou jsme vyslechli, je samozřejmě zdařilou transkripcí. Ostatně v Handlově době bassklarinet ještě neexistoval. Nicméně podstatou transkripce je vedle citlivého vnímání souvislostí a zákonitostí i realizace, tedy hráčské mistrovství a muzikalita. Josef Horák a Emma Kovárnová to všechno splňují do puntíku. Horák má dokonale vyřešenou zvukovou stránku, problematiku hmatové techniky a také výrazovou paletu. Jde o to, aby bassklarinet nikde nepůsobil těžkopádně a toporně. A tady se chvilinku zastavím. Nástroj je konstruován tak, že tu těžkopádnost má vlastně v sobě. Přefuk stejně jako klarinet, tedy do duodecimy, velmi dlouhé táhla, dlouhé klapky, které pomalu přenášejí ten daný pokyn. Řeknu, že hra legato a různých skoků je na bassklarinetu mnohem obtížnější než třeba na saxofonu, který přefukuje do oktávy. A dodám i to, že bassklarinetový zvuk má v podtextu neustálé nebezpečí kiksu či neozevu. Ten nástroj je konstruován tak, že jsou tam určité kmitočtové zlomy a ty jsou vždycky velmi rizikové. Nicméně, znovu se vracím k Horákovi. Ten, kdo umí pracovat s lyrikou i basovým registrem bassklarinetu, otevírá velké repertoárové možnosti. Tak to třeba zní slavné Rondo opus 94 Antonína Dvořáka a představte si prosím i onen violončelový originál.

Řekl jsem, že Due Bohemy inspirovali mnoho autorů k napsání stovek nových skladeb. Jedním z nich byl i Miloš Štědroň. Vzpomeňme jeho slavnou a skvělou hudbu k baladě pro banditu. Kompozice s názvem Seikilos in Moravia má velkou výrazovou šíři od idiomu historických ozvěn až po novou hudbu. A tady už má nezastupitelnou roli i klavír Emy Kovárnové. Je to v skutku duo par excellence. Kovárnová s klavírem, který je naprosto vycizelován po stránce zvukové i rytmické, a Horák, který umí vytvářet zvláštní zvukový kolorit, který má navodit atmosféru historických proměn a k tomu i nové tembry či způsob hry, který je adekvátní pro novou hudbu.

S Josefem Horákem i Emou Kovárnovou jsem se opakovaně setkával při různé formě spolupráce. Ať už to byla studiová či podiová práce. A tak mohu říci, že v rámci jakéhosi sdělení z hudebního záhudbí či zákulisí, že se jedná o dvojici, která umí pracovat nesmírně efektivně. Že jsou to hudebníci, kteří přicházejí už na první zkoušku, perfektně připraveni. Že spolupráce s nimi je postavena na určité rovině modelování toho výsledného tvaru. Nikoli přístup diktátora s určením bude to takto. My jsme vždy hledali výslednou podobu, a ať už se jednalo o kompozici Normana Haima, kde je velmi fixně vypracován part všech tří zúčastněných, oproti tomu, když jsme dělali kompozici Jany Seksenakise, šlo zase jen o jakýsi volný, tembrový, melodický, rytmický a tempový návod. A v obou případech spolupráce s Due Bohemy byla pro mě nesmírně zábavná, nesmírně přínosná. Další důležitý aspekt. Josef Horák i Ema Kovárnová jsou těmi požehnanými hudebníky, kteří se umí soustředit do daného okamžiku. Takže finální výsledek toho, co se nastuduje, je vždy zaručen, protože oni neselhávají. Dokáží svůj výkon vždycky načasovat a veškerou energii, soustředěnost a také přípravu nasměrovat k tomu zlomovému okamžiku. To je, myslím, tajemství velkých kumštýřů. A další aspekt. Oba při tom všem, co už po léta nabízejí posluchačům u nás i v zahraničí, chovají nesmírný respekt a úctu ke všemu, co se v interpretačním umění objevuje. Jsou velmi skromní, velmi pokorní, velmi všímaví a velmi vynalézaví. Dnešní breviář komorní hudby se schyluje ke svému závěru. Due Bohemy di Praga ještě stále vyvíjejí čilou koncertní i nahrávací činnost. Podstata je však už splněna. Josef Horák dal basklernetu nový způsob hry i nový způsob klarinetového myšlení, dal mu šanci obstát v nejnáročnějších uměleckých požadavcích a spolu s Emou Kovárnovou vytvořili vynikající duo z klavíru a jednoho podceňovaného a nepříliš oblíbeného nástroje, basklarinetu. Toto vše už dnes díky Horákovi zní jako utopie, ale věřte, že ještě v nástupu 60. let to s basklarnetem vypadalo tak, jak jsem avizoval. A teď už jen malá streta Due Bohemy, Camille Saint-Saëns, Labuť.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Johann Sebastian Bach, Braniborský koncert číslo 2, třetí věta. Muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

0: Nerozlišoval mezi hudbou vážnou a populární. Byl to syntetik, který do partitury dokázal včlenit vše možné. Časté střídání metra, polyrytmiku, měl rád latinskoamerické rytmy, samozřejmě židovské inspirace, ale do muzikálu propašoval třeba i fugu. Takový byl Leonard Bernstein jako osobitý skladatel. A my si ho připomeneme zároveň i jako výtečného dirigenta, který jen v čele New Yorkské filharmonie, kam nastoupil jako nejmladší šéf dirigent v historii tělesa, strávil 11 let a oddirigoval 830 koncertů. A k tomu stovky dalších koncertů s desítkami dalších orchestrů téměř po celém světě. S jedním z nich, studiovým symfonickým orchestrem, teď Leonard Bernstein přizve ke spolupráci tenoristu Joseho Carrerase a nabídnou dost možná nejkrásnější píseň z Bernsteinova legendárního muzikálu z roku 1957 West Side Story, aneb Romeo a Julie z newyorské západní čtvrti West Side.
1: Maria.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jak známo, osobní setkání dvou velikánů, Goetheho a Beethovena, které se navíc uskutečnilo u nás v Teplických lázních, nedopadlo příliš dobře. Ale Beethovenova hudba si Goethovo uznání přece jen zasloužila. Když totiž Ludwig van Beethoven zhudebnil Goethův námět o nizozemském hrdinovi boje za samostatnost Egmontovi. Beethoven Goethe mu poslal partituru a ten se o skladateli vyjádřil jako o pozoruhodném géniovi. Ano, je to hudba plná síly, vzdoru, odhodlání, je to celý Beethoven. Egmonta, předehru ke Goethově tragédii opus 84, teď hraje orchestr lipského Gewandhausu pod taktovkou Kurta Masura.

0: Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev, třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu.
1: Jako o deníku či autobiografii se někdy hovoří o prvním smyčcovém kvartetu Bedřicha Smetany. Ano, je to velmi osobní a intimní výpověď skladatele, jeho ohlédnutí za životním během. Ostatně výmluvný je podtitul kvartetu Z mého života a takřka všeříkající výklad díla, který Smetana poslal příteli Srbovi. Asi lze snadno pochopit i volbu tóniny E-mol, ono vysoké čtyřčárkované E, které v kvartetu několikrát zazní, protože znělo hluchému Smetanovi v hlavě velmi často a přivádělo ho k šílenství. Molový tónorod pak podtrhuje melancholii, s níž autor bilancuje se životem. Poslechněme si první větu Smetanova geniálního smyčcového kvartetu E-mol z mého života. Otevírá se velkým violovým sólem, které měl při premiéře v rukách Antonín Dvořák. Volání osudu, pak vzpomínky na mládí, náklonost k umění i nevýslovná touha po něčem a také předtucha oné nemoci s tím výstražným vysokým tónem. Panochovo kvarteto.

Švédská sopranistka Susanne Rydén a švédský trumpetista Niklas Eklund nahráli společně s London Barok výběr slavných barokních árií, v nich se potkávají právě lidský hlas s jasným tónem trubky. Jednou z nich je i árie z opery Aeneas v Elysiu, jejímž autorem je významný a vysoce ceněný rakouský barokní skladatel, teoretik a pedagog Johann Josef Fuchs. Z jeho učebnice kontrapunktu se učili mnozí, včetně Mozarta a Beethovena. A jaká byla jeho vlastní hudba?

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Tomáš Výšek teď zahraje klavírní skladbu Zahradní slavnost z cyklu Malířské studie Zdeňka Fibicha.

Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 14 cis-moll, zvaná Měsíční svit. První věta hraje Vladimír Horovic.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Pokud byste se někdy při toulkách Prahou zatoulali na Anenské náměstí, najdete na jeho nároží a ulice na Zábradlí pamětní desku s mužskou podobiznou a latinským nápisem Jacobus Gallus Carniolus hoc loco cantor 1586-1591. Tedy svědectví o tom, že na místě, kde stál v 16. století kostel svatého Jana na Zábradlí, působil 5 let jako kantor Jakob Handel Gallus, skladatel slovinského původu, který žil a tvořil i ve Vídni, v Olomouci a nakonec tedy v Praze. Byl to velmi plodný autor motet a mší, ale také půvabných světských madrigalů, z nichž jeden nám teď nabídne soubor Societas Incognitorum, Dulcis amica veni. Přijď, sladká přítelkyně.

Antonio Vivaldi psal hlavně koncerty pro jeden solující nástroj a orchestr, ale má i koncerta Grossa, kde soluje skupina nástrojů, v našem případě dvoje housle a violončelo. Antonio Vivaldi a jeho třívěté koncerto Grosso d'Emol hraje soubor Barocco Sempre Giovane.

Josef Haydn, finále, čili čtvrtá část ze symfonie číslo 104 D-dur londýnské. Vídeňské filharmoniky řídí André Preven.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Škoda, že francouzský skladatel Paul Dacaze byl takovým perfekcionistou, že před smrtí v roce 1935 zničil řadu svých děl. Takže do dneška jich máme pouze 35. Jsou to klenoty jako opera Ariana a Mudrovous, balet La Peri nebo symfonie C-dur. K Dacazovým velkým obdivovatelům patřil Claude Debussy. A řady ctitelů má jeho orchestrální fantazie Učeň čaroděj, založená na Goetheho baladě o očarovaném koštěti, jehož zběsilý tanec je v kuse dokonale zachycen. A poté, co byla tato Dacazova hudba použita ve slavném Disneyho animovaném filmu Fantazie s Mickey Mousem, stal se Dacaze nesmrtelným. Tady je Čarodějův učeň ve skvělé nahrávce berlínských filharmoniků a dirigenta Jamesa Levina.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Do Itálie konce 16. a počátku 17. století se nyní vypravíme za Karlem Gesualdem, princem z Venózy. Jeho vokální skladby byly dříve odmítány a dnes jsou proslaveny pro své disonance a dramatický náboj. On byl takový i život Karla Gesualda. Svou manželku nachytal in flagranti a v zápětí byla i se svým milencem zavražděna. I na Gesualda padlo podezření. V každém případě po vraždě se stáhl z veřejného života, uzavřel se na svém zámku a v trýznivé osamocenosti bylo jeho jediným světlem komponování. Tady jeden z mnoha jeho působivých madrigalů, Selamia morte brami, zpívá Concerto Italiano, řídí Rinaldo Alessandrini.

Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie pro smyčcový orchestr číslo 8 D-dur a její finální čtvrtá část hraje Orpheus Chamber Orchestra.

0: Polyfonie je důmyslná kompoziční technika, v níž skladatel souběžně vede několik hlasů, z nichž každý má svou samostatnou melodickou linku s vlastním rytmem a dynamikou. Přesto, jako zázrakem, znějí všechny dohromady a společně vytvářejí vyšší celek. Vrcholným příkladem polyfonie jsou Bachovy fugy.
1: Ať už velký Johann Sebastian Bach své varhaní triové sonáty psal jako cvičení pro svého nejstaršího syna Wilhelma Friedemana nebo ne, je tato šestice sonát velmi efektivní jako cvičení pro varhaníky a velmi efektní jako koncertní kus. Název triová sonáta odkazuje na to, že Bach zde vede tři hlasy zcela samostatně, a to jak v pravé a levé ruce, tak v noze, tedy pedálu. Třetí větu triové sonáty číslo 6 hraje Ivan Sokol.

Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil vesele až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellazio.

Jean-Baptiste Lully se narodil v rodině italského mlynáře a po svém příchodu do Francie se díky přízni krále slunce a neuvěřitelně strmému vzestupu stal nejmocnějším mužem francouzské hudby a nejvlivnějším skladatelem francouzských dějin. Téměř čtvrt století měl takřka absolutní kontrolu nad hudebním životem Francie, včetně baletu, opery, hudby pro divadlo. Asi nejméně se Lily spojuje s duchovní hudbou a přesto i v ní najdeme pozoruhodná díla. Lily například zkomponoval toto nádherné moteto pro tři sopránové hlasy a instrumentální doprovod na text Regina Celi Letare, raduj se, královno nebeská. Lézard Florissant vede William Christie.

Do první půle 19. století teď nahlédneme v doprovodu hofkapely Stuttgart a Friedricha Berniuse v jejím čele. Partitura, již otevřou, je podepsána jménem českého skladatele, houslisty a kapelníka, rodáka z Prahy, Jana Křtitele Václava Kalivody, který později sklízel úspěchy jako kapelník knížete Fürstenberga v Donaueschingen. Poslechněme si jiskřivé finále Kalivodovy symfonie číslo 6 F-dur.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Hrají nám zde vynikající solisté i orchestry, zpívají přední pěvci a nyní si společně připomeneme také sborové a sbormistrovské mistrovství, totiž jednu z největších osobností českého sborového zpívání, Pavla Kýna. Byl to člověk s dokonalým sluchem a smyslem pro stavbu kompozice, pro artikulaci, pro výraz, nepřekonatelný interpret sborových děl romantického a soudobého repertoáru, jehož školou prý prošli téměř všichni významní členové pražských sborů. Sbor, nesoucí jméno Kýn, jako slavný dětský pěvecký sbor založený jeho otcem, postavil Pavel Kýn jako smíšený v roce 1959 a seznam nahrávek, jež pořídil, děl, jež premiéroval, nebo třeba filmů, jejichž soundtracky stojí na jeho zvuku, je neuvěřitelně dlouhý. My se teď Pavla Kýna a jeho Kýnův smíšený sbor poslechneme v Janáčkově verzi jednoho z Dvořákových moravských dvojzpěvů A já ti uplynu, u klavíru Stanislav Boguňa.

Jandisma Zelenka, uvertýra pro 7 koncertantních nástrojů. První věta. Hraje soubor Kamerata Bern.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Sergej Prokofjev, balet Romeo a Julie a nejslavnější část Montekové a Capuleti. Českou filharmonii řídí Karel Ančel.

Haydn strávil asi 30 let ve službách knížat Esterházyovského rodu, kde měl práci snů, alespoň tedy z dnešního pohledu. Měl psát hudbu pro prince, měl k dispozici dobrý orchestr i operní ansámbl. Co by za to dnešní skladatelé dali? V rakouském Eisenstadtu, kde byl úžasný sál, dodnes užívaný, byl skladatel poměrně izolován od ostatního světa, od hudebního dění, které se koncentrovalo především k císařskému dvoru ve Vídni. Ale Haydn to glosoval celkem příznivě. Od světa jsem byl odloučen, takže jsem musel být originální. A to také byl. I díky tomu se stal a je nazýván otcem smyčcového kvartetu, otcem symfonie. A jeho originalitu dokazuje i následující partitura, byť už z pozdějšího londýnského období. Úžasné finále symfonie číslo 104 D-dur londýnské. Vídeňští filharmonikové André Previn.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Robert Schumann nejprve aspiroval na kariéru koncertního klavíristy. Po problémech s rukou se začal více věnovat kompozici, především klavírních skladeb a také písní. Svou první symfonii dokončil až v 31 letech roku 1841, ale není pravda, že by se už předtím nepokoušel o symfonické kompozice. Svědčí o tom mimo jiné nedokončená pouze dvouvětá symfonie G-moll, které se podle místa prvního uvedení říká Zwickau. Schumannovi bylo 22, dílo nikdy nevydal a druhá věta byla koncertně provedena až v 70. letech 20. století. A to je škoda, protože je to pozoruhodná hudba. Orchestr revoluční a romantický, John Eliot Gardiner, druhá věta rané Schumannovy symfonie G-moll.

A teď je před námi zhudebnění základní modlitby katolické a většiny křesťanských církví. Otčenáš, neboli latinsky Pater Noster. Asi bychom se nedopočítali, kolik skladatelů Otčenáš zhudebnilo od těch nejstarších po současné žijící autory. V každém případě to následující je z pera skladatele, jehož život vymezila pravděpodobně data 1490 až 1562. To úmrtí víme docela přesně, neboť v té době už byl Blám Adrian Willaert velmi ctěným regenschorym chrámu svatého Marka v Benátkách. Tedy Willaertovo zhudebnění modlitby Otčenáš a nizozemský komorní sbor.

Když byl irský klavírní virtuóz John Field se svým učitelem Muciem Clementym na návštěvě v Petrohradu, tak se do Ruska zamiloval, že se rozhodl tam zůstat. Právě zde pak Field vyvinul svůj osobitý styl klavírní hry a vložil jí do zcela nové formy nocturna. Dodnes je mu připisován vynález nocturna. Sám Field jich napsal 18, toto je nocturno číslo 2, C-moll, hraje Benjamin Frith.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Josef Haydn, druhá věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jako jeden z největších skladatelů renesance byl už za svého života i dlouho po něm, prakticky dodnes, oslavován Josquin des Prez. K jeho nesmírné popularitě přispěly nejen úchvatná melodická invence, nápadité imitační techniky i záliba v lidových písních, ale jistě i fakt, že jeho oblíbená díla se počátkem 16. století velmi rychle šířila díky vynálezu nototisku. Josquin komponoval všechny druhy tehdejší hudby, od motet a mší až třeba k francouzským šansonům i italským kancónům. Měl obdiv mnoha mocných své doby, včetně členů rodu d'Este ve Ferraře, v jeho službách působil. Tady je Josquinova La Spagna, pětihlasá skladba pro instrumentální soubor v nahrávce katalánského Esperionu 21 a jeho zakladatele a uměleckého vedoucího gambisty Jordiho Savala.

Seznam děl velmi plodného barokního mistra Antonia Vivaldiho pořídilo vícero muzikologů, ale dodnes se užívá katalog, který uspořádal dánský muzikolog Peter Riom. Na rozdíl od Kechlova seznamu Mozartových děl, který je uspořádán chronologicky, Riom seřadil Vivaldiho díla tematicky. U mnohých totiž datum vzniku vůbec neznáme. Čítá přes 800 položek, začíná několika desítkami sonát a pak od čísla 87 do čísla 585 jsou to koncerty. 500 koncertů pro různé nástroje a jejich kombinace, většinou s doprovodem smyčcového orchestru a bassa continua. A po kterémkoliv sáhnete, najdete líbeznou barokní hudbu. Tak například tato třetí věta z koncertu pro dvě flétny, smyčcový orchestr a basso continuo C-dur, RV, čili Riom Verzeichnis, Riomův seznam, 533. Na flétny hrají Deborah Davis a Duke Dobbing a s nimi City of London Baroque Symphonia.

Giacomo Puccini, árie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Dmitrij Šostakovič, finále ze svity k filmu Pirogov, opus 76a. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Šaji.

0: Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím.
1: Velký Mozart napsal všeho všudy dvě symfonie do molové tóniny. Obě jsou in G. Proto se o rané symfonii G-mol 17-letého skladatele hovoří jako o malé G-mol symfonii, zatímco za velkou G-molku je označována ta, již Wolfgang Amadeus zkomponoval roku 1788, 3 roky před svou smrtí. Nese číslo 40 a spolu s 39. a 41. je řazena k vrcholům Mozartovy symfonické tvorby. Zejména o slavné první větě se hovoří jako o velmi emocionální, snad až ponuré hudbě. Mozart nezvykle začíná doprovodnými osminami nižších smyčců. Teprve na poslední době prvního taktu nastoupí hlavní téma v houslích. Ale proč o té uchvatné hudbě hovořit? Poslechněme si jeden z nejslavnějších motivů symfonií všech dob. První větu Mozartovy 40. symfonie G-moll hraje The English Concert a diriguje Trevor Pinnock.

Jakýmsi pokračováním proslulé fantastické symfonie je Berliozovo vokálně instrumentální dílo Lelio aneb návrat do života. I Berlioz, zklamán tehdy v lásce, se chtěl vrátit k životu, a to skrze hudbu a umění. Lelio navazuje na fantastickou symfonii tím, že užívá stejné idée fixe, oné vracející se hudební myšlenky. Lelio má 6 částí a v té závěrečné, což je fantazie na Shakespeareovu bouři, zpívá sbor v italštině ono vzývání krásné dívky Mirandy a loučení se s ní. Tento závěr Berliozova Lelia teď v podání komorního sboru Lyonského národního orchestru zazní pod vedením Noela Lea.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Následujícím časem vysílání vás bude provázet autor výběru hudby Rafael Brom. Nejprve uslyšíte sonátu pro housle a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů. Hrají Hana Kotková a Simon Maligen.

To byla sonáta pro housle a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů. Hráli Hana Kotková a Simon Maligen. A program bude pokračovat orchestrální hudbou. Uslyšíte slováckou suitu opus 32 Vítězslava Nováka. Hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

Pražská komorní filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek, hrála slováckou suitu opus 32 Vítězslava Nováka. Z komorní hudby Františka Vincence Kramáře, Kromera, kdysi kapelníka císařské dvorní kapely a dvorní skladatel ve Vídni, jsem vybral kvintet pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo D-dur, opus 49. Hrají Bruno Mayer, flétna, a Stamicovo kvarteto.

0: Flétnista Bruno Mayer a Stamicovo kvarteto hráli kvintet pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo D-dur, opus 19. Františka Vincence Kramáře Kromera.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Josef Bohuslav Förster, další autor programu, komponoval v mnoha žánrech hudby. V oboru koncertantních skladeb je ale jeho odkaz skromný. Zanechal dva houslové a jeden violončelový koncert a kapričo pro flétnu s komorním orchestrem. Dnes jsem vybral jeho druhý koncert pro housle a orchestr D-moll opus 104. Solo má Ivan Ženatý, filharmonii BBC řídí Jiří Bělohlávek.

Ivan Ženatý a Filharmonie BBC s dirigentem Jiřím Bělohlávkem hráli koncert pro housle a orchestr číslo 2 D-moll opus 104 Josefa Bohuslava Förstera. Následující skladbu jsem vybral z odkazu fenomenálního pianisty raného romantismu Jana Ladislava Dusíka. Bude to sonáta F-dur opus 65 pro flétnu, violončelo a klavír. Hrají Clive Conway, flétna, Christine Shillitoe, violončelo a Christine Crochot, klavír.

0: To byla sonáta pro flétnu, violončelo a klavír F-dur, opus 65. Jana Ladislava Dusíka. Hráli Clive Conway, flétna, Christine Shillitoe, violončelo a Christine Croshaw, klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání je stále s vámi autor výběru hudby Rafael Brom. Druhá symfonie B-dur Antonína Dvořáka měla pohnutý osud. Byla dokončena počátkem října roku 1865 a premiéru měla v březnu 1888. Bylo to dva roky před osmou symfonií a po 23 letech po ukončení první verze jejího rukopisu. Symfonii číslo 2 B-dur opus 4 Antonína Dvořáka hraje Česká filharmonie. Řídí Václav Neumann.

Dechové kvinteto Akademia hrálo serenádu Indis pro dechové kvinteto českého skladatele klasicismu Václava Vincenta Maška.

0: Dechové kvinteto Akademia hrálo serenádu Indis pro dechové kvinteto českého skladatele klasicismu Václava Vincenta Maška.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ke konci koncertní řady, kterou připravil Rafael Brom, uslyšíte hudbu k Shakespeareovi, suitu pro orchestr od Viléma Blotka. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Libor Hlaváček.

Tak to byla suita pro orchestr s názvem Hudba k Shakespeareovi od Viléma Blotka. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Řídil Libor Hlaváček. A ještě drobná skladba z odkazu Karla Stamice, syna slavného hudebního génia Jana Václava Stamice, zakladatele Mannheimské kompoziční a interpretační školy. Bude to kvartet pro klarinet, housle, violu a violončelo, A-dur, opus 14. Hrají Filip Cooper, klarinet, Thibaut Vier, housle, Noel Santos, viola a Filip Ferret, violončelo.

Kvartet pro klarinet, housle, violu a violončelo a dur opus 14. Karla Stamice hráli Filip Cooper, klarinet, Thibaut Vier, housle, Noel Santos, viola a Filip Ferret, violončelo.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Programem Stanice vás stále provází autor výběru hudby Rafael Brom. Pro další chvíle vysílání jsem vybral pátou sonátu pro violončelo a klavír D-dur, opus 102 číslo 2 Ludwiga van Beethovena. Hrají Heinrich Schiff a Till Fellner.

To byla sonáta pro violončelo a klavír číslo 5 D dur, opus 102 číslo 2 Ludwiga van Beethovena. Hráli Heinrich Schiff a Till Fellner. Následující necelá hodina vysílání stanice Český rozhlas D dur patří průvodní hudbě ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské, kterou Felix Mendelssohn Bartholdy zkomponoval pro recitátora, sólové ženské hlasy, sbor a orchestr. Hudba obdržela dvě opusová čísla, neboť úvodní část, předehru, opus 21, napsal skladatel na počátku kariéry, bylo mu 17 let, zatímco větší část díla vznikla prakticky ke konci jeho tvorby a života, 5 let před smrtí autora a dostala opusové číslo 61. Účinkují Judy Dench, recitace, Kathleen Butlová, soprán, Frederica von Stade, mezzosoprán, sbor festivalu v Tanglewood, sbormistr John Oliver a Bostonský symfonický orchestr. Řídí Seiji Ozawa.

To byla průvodní hudba ke hře Williama Shakespeara Sen noci svatojánské, kterou Felix Mendelssohn Bartholdy jako opusy 21 a 61 zkomponoval pro recitátora, sólové ženské hlasy, sbor a orchestr. Učinkovali Judy Dench, recitace, Kathleen Battle, soprán, Frederick von State, mezzosoprán, sbor festivalu v Tanglewoodu, sbormistr John Oliver a Bostonský symfonický orchestr řídil Seiji Ozawa.

Vysíláním stanice vás provází autor výběru hudby Rafael Brom. V programu teď následuje sonáta pro housle a basso continuo C-moll Drážďanská od Antonia Vivaldiho. V Riomově katalogu jeho skladeb číslo 5. Hrají Fabio Biondi, housle, Maurizio Nadeo, violoncello a Rinaldo Alessandrini, cembalo.

Sonátu pro housle a basso continuo c-moll drážďanskou od Antonia Vivaldiho v Riomově katalogu číslo 5 hráli Fabio Biondi, housle Maurizio Naddeo, violoncello a Rinaldo Alessandrini cembalo. V programu dále vystoupí Dieter Kleker, klarinet a Pražský komorní orchestr, který řídí Gernot Schmalfus. Budou hrát serenádu pro klarinet a orchestr D-dur od Michaela Haydna v katalogu jeho skladeb číslo 68.

0: To byla serenáda pro klarinet a orchestr D-dur od Michaela Haydna v katalogu jeho skladeb číslo 68. Hráli Dieter Klöker, klarinet, a pražský komorní orchestr, který řídil Gernot Schmalfuss.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dalším autorem programu je barokní italský komponista Giovanni Battista Martini z Bologny, známý jako Padre Martini. Z jeho duchovní tvorby uslyšíte motetto Pro Textisti Me Deum, vybrané z pojednání svatého Augustína, římského biskupa, o žalmech, tedy Ex Tractatu Sancti Augustini, Episcopi Super Psalmos. Zpívá Terry Way, kontratenor, hraje soubor La Gioia Armonica, který tvoří Margit Iblakl, psalterium, Andreas Kuipers, cembalo a Michael Freimuth, loutna. Řídí Jürgen Bannhölzl.

Slyšeli jste moteto pro sólový hlas, kontratenor a obligátní nástroje pro texisty Medeum. Ochránil si mě, Bože. Vybrané z pojednání svatého Augustina, římského biskupa, o žalmech. Tedy extractatu sancti Augustini episcopi super psalmos. Zpíval Terry Way, kontratenor, hrál soubor La Gioia Armonica, který tvořili Margit I. Blackle, Psalterium, Andreas Knippers, Cembalo a Michael Freimuth, Loutna. Řídil Jürgen Banzhelzer. A následuje orchestrální serenáda číslo 1 D-dur, opus 11 Johannesa Brahmse. Hraje Česká filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

0: Česká filharmonie, dirigent Jiří Bělohlávek, hrála serenádu číslo 1 D dur, opus 11. Johannesa Brahmse.
1: Český rozhlas D dur.
0: Programovou řadu, kterou připravil Rafael Brom, uzavře cyklus lidových tanců pojmenovaných podle místa svého původu. Montferratu v italském regionu Piemont, tedy 12 Montferinas, opus 19. Mucia Clementiho. Hraje Howard Shelley.

To byl cyklus lidových tanců pro klavír, pojmenovaných podle místa svého původu, Montferratu, v italském regionu Piemont, tedy 12 Montferinas, opus 19. Mucia Clementiho. Hrál Howard Shelley.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Jeremiah Clarke, trumpet tune pro trubku a varhany, hraje Hakan Hardenberger na varhany Simon Preston.
1: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
0: S Evou Hazdorovou Kopeckou
1: a Lukášem Hurníkem.

Gaetano Donizetti, árie Edgara z třetího dějství opery Lucie z Lammermooru. Zpívá Placido Domingo, Los Angeles Philharmonic Orchestra řídí Carlo Maria Giulini.

Francis Poulenc a pomalá, téměř mozartovská věta z koncertu pro dva klavíry a orchestr. Hrají sestry Labekovy, Bostonský symfonický orchestr, řídí Seiji Ozawa.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jednou z nejoblíbenějších vět Beethovenových klavírních sonát je volná věta 8. patetické sonáty C-moll. Svou krásou si přímo řekla o to, aby se dočkala nejrozmanitějších úprav, prohlasy i nástroje a dokonce pronikla i do filmů či popkultury. Dlouho se věřilo, že Beethoven svou sonátu označil za patetickou sám. Dnes převládá názor, že to byl nápad Beethovenova vydavatele, s nímž se skladatel ztotožnil. Daniel Barenboim hraje onu kouzelnou volnou větu z patetické sonáty C-moll 27-letého Ludwiga van Beethovena.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Dvořáková opera Jakobín vznikala na jeho poměry velmi dlouho. Od první črty k celku to bylo 6 let a několik let po premiéře Dvořák dílo, na němž mu velmi záleželo, ještě přepracoval. Děj nás vede na český venkov v konce 18. století v době vrcholící revoluce ve Francii. Z ní se po letech domů vracejí Bohuš a jeho žena Julie. Právě jejich árie z druhého dějství krásně ukazuje, jak úzce Dvořák vnímal a propojil představu české vlasti a české hudby. V duetu My cizinou jsme bloudili se totiž Bohuš a Julie vyznávají z lásky k zemi i k české hudbě a tyto pojmy jim vlastně splývají v jedno. Zaspívají nám Václav Zítek a Marcela Machotková. Státní filharmonii Brno vede František Jílek.

Polyfonie je důmyslná kompoziční technika, v níž skladatel souběžně vede několik hlasů, z nichž každý má svou samostatnou melodickou linku s vlastním rytmem a dynamikou. Přesto, jako zázrakem, znějí všechny dohromady a společně vytvářejí vyšší celek. Vrcholným příkladem polyfonie jsou Bachovy fugy. Bohuslav Martinů, klavírní kvintet číslo 2, hraje Ivo Kahánek a Vihanovo kvarteto.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Kdysi se ve hře na klavír utkali Ludwig van Beethoven a Johann Baptist Cramer, kteří byli oba pokládáni za jedny z nejlepších pianistů své doby. Souboj dopadl nerozhodně. Beethoven okouzlil expresivitou, Cramer dokonalou technikou. Však jí měl také na čem vycvičit. Sám napsal množství instruktivních skladeb a etýd. Toto je jedna z nich. Etýda číslo 2, E-moll, a s ní Petr Jiříkovský.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, třetí věta, molto allegro, rondo, z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2, B-dur, opus 19. Hraje Steven Lubin, Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Josef Haydn, árie z opery L'Isolda di Zabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Ať žije král, vive le roi, ozve se za chvíli, tedy nikoli zpěvem, ale stejnojmenou drobnou instrumentální skladbičkou renesančního skladatele Josquena de Pré. Nejprve zvonky, pak totéž téma v dechových nástrojích, které se ještě několikrát objeví, i když zabalené ve veselých fanfárách. Josquenovu skladbu Vive le roi hraje katalánský Esperion 21 Jordiho Savala.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 20 D-moll. Druhá věta, romance. Hrají London Classical Players a solista Melvin Tan, řídí Roger Norrington.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Nino Rota, Valčík z filmu Kmotr. Hraje a diriguje André Rieu.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Náš další starý mistr, kterého uvádíme, se narodil v roce 1567 v Liberci, tedy Reichenbergu. Byl to nejen skladatel, ale také hudební teoretik a dokonce básník a spisovatel. Němec Christoph Demancius. Mimo jiné vytvořil první slovník hudebních pojmů v němčině. Působil v Lipsku, Žitavě a při Freiberské katedrále. My si z bohatého, leč jen zlomkovitě zachovaného díla tohoto Monteverdiho současníka poslechneme polský tanec a galiardu. Demanciovi tance hraje Klemenčič konsort.

Víte, v které české opeře zpívá se mimo jiné starostovi Šosákovi dělám opozici stále, agituji, kandiduji a tak dále a tak dále? To zpívá temperamentní, emancipovaná a energická Karolína, jedna ze dvou vdov, o nichž pojednává francouzská Malfiova konverzační komedie a podle ní pak Emanuelem Cinglem a Bedřichem Smetanou adaptovaná opera. Ona zmíněná árie Vdovy Karolíny je brilantním číslem, které mělo velký úspěch už při premiéře opery v roce 1874. Karolínou je teď sopranistka Lucie Kaňková, již doprovází Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Markem Šedivým v čele.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jean-Louis Marchand byl obdivuhodným čembalistou a varhaníkem. V čembalu prý konkuroval dokonce Françoise Couperinovi. Ve varhanách dosáhl obrovského úspěchu nejen tím, že už ve 14 letech zastával post hlavního varhaníka v katedrále v Nevers a později v několika dalších kostelích v Paříži, ale hlavně poté, co mu Ludvík XIV. Svěřil post dvorního varhaníka. Těžko říci, co je pravdy na tom, že ze strachu před přímou konfrontací s varhanními improvizacemi Johanna Sebastiana Bacha Marchand raději utekl. V každém případě pro královský nástroj zanechal fantastické kusy a toto je jeden z nich. Frédéric Desanclos hraje Marchandovu Fugu pro varhany.

0: Introdukce je úvodní hudba, která ve skladbě obvykle připravuje nástup hlavního tématu. Neočekáváme od ní, že by přinášela materiál, se kterým se bude dále pracovat. Navozuje atmosféru a pocit očekávání. Existují ale výjimečné případy, jako Čajkovského klavírní koncert bémol, kde introdukce obsahuje myšlenku, která se stane nejslavnější částí celé skladby.
1: Vždycky je osvěžující setkání s hudebním géniem. Teď přijměte pozvání k dalšímu. Toto je koncertní předehra Leonora Ludwiga van Beethovena. Gewandhaus Orchestr Lipsko, Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Za nejzajímavější oblast skladatelského odkazu českého skladatele a významného hudebního pedagoga Václava Jana Tomáška považují dnešní interpreti písně a drobné klavírní kusy. Ostatně právě za ty sklízel Tomášek obdiv už za svého života v Praze první půle 19. století. Tyto své lyrické klavírní kusy nazval eklogami a ta, kterou právě uslyšíme, je v tónině F-dur a zahraje ji Milan Langer.

A teď vrcholné baroko ve drážďanské podobě. Jan Dismas Zelenka a žalm Laudate Dominum. Zpívá Virgil Hartinger, ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Wolfgang Amadeus Mozart, Malá noční hudba, G-dur, Kechlův seznam 525, poslední věta, Rondo. Hrají Virtuozy di Praga.

Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 D-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Teď se přeneseme do Německa první půle 19. století. Dva výteční klarinetisté, otec a syn Bermanovi, se přátelili s rodinou Mendelssohnových. Samozřejmě sdíleli především stejnou vášeň pro hudbu, ale ještě pro něco. Bermanovi dělali vynikající knedlíky, které zejména Felix Mendelssohn miloval. Kolem Vánoc roku 1832 pak došlo k tomu, že si přátelé jaksi vyměnili své umy. Bermanovi připravili Mendelssohnovi skvostný kulinářský zážitek a on pak na oplátku pro otce a syna zkomponoval dva koncertní kusy pro klarinet, basetový roh a klavír. Ten druhý je v tónině D-moll a teď nám ho zahrají Petr Schmindl, Pierre Pichler a Madoka Inouye.

Poslouchali jsme koncertní skladbu pro klarinet, basetový roh a klavír Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Georg Friedrich Händel, čtvrtá část z koncerta Grossa a moll opus 6 číslo 4, The English Concert, řídí Trevor Pinnock.

Josef Haydn, smyčcový kvartet D-dur, opus 64, číslo 5, Skřivánčí. První věta. Hraje Stamicovo kvarteto.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Zřejmě nejslavnější skladbou Joaquina Rossiniho je předehra k opeře Wilhelm Tell. Již napsal na Schillerův námět o švýcarském vlastenci. Mimochodem je to jediná z 39 Rossiniho oper, psaná ve stylu velké francouzské opery s mohutnou výpravou, početnými sbory a balety. Však také Wilhelma Tella složil v Paříži jako svou poslední operu. Pak se jako skladatel, hvězda tehdejší Evropy, odmlčel a během následujících 38 let téměř nekomponoval. Čestná výjimka, po 12-leté pauze vzniklo jeho skvostné Stabat Mater. My ale zůstaneme u zmíněného Wilhelma Tella a oné slavné předehry, která se otevírá volně, pomalu plyne a teprve poslední asi 3 minuty po břeskné fanfáře se rozezní ten nejznámější hudební motiv, nejen této, nejen Rossiniho, ale všech oper všech dob. National Philharmonic Orchestra a Ricardo Chailly.

0: To byla předehra k opeře Wilhelm Tell Gioachina Rossiniho. National Philharmonic Orchestra řídil Ricardo Chailly.
1: Česko-německá muzikoložka, čembalistka, varhanice, hráčka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která u nás velkou měrou přispěla k vlně zájmu o starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci, teď ve své poučené interpretaci zahraje kancon in F pro loutnový spinet od německého protestantského skladatele a vynikajícího varhaníka přelomu renesance a baroka Hanse Lea Haslera.

Frédéric Chopin vždy tíhl k tanečním formám, proto je v mnoha jeho klavírních skladbách přítomen valčík a samozřejmě svou polskou identitu vyjádřil v polkách a mazurkách. Ale my zůstaneme u toho valčíku. Ten slavný v tónině cis mol teď hraje Martin Vojtíšek.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Antonio Vivaldi, první věta z koncertu pro čtvery housle, violončelo, smyčce a basso continuo, H-moll. Hrají peterburští solisté, řídí Michail Gantwark.

Základní výrazové prostředky hudby jsou melodie, rytmus, harmonie, dynamika a zvuková barva. Z těchto pěti stavebních kamenů je vybudována veškerá hudba. V různých skladbách a slohových obdobích může některý z těchto prostředků převažovat, jiný je upozaděn. Ve vážné hudbě první poloviny 20. století například dominovala barva a melodie ustoupila do pozadí, ale ne na dlouho. Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jeho českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Několik let i v Praze, tehdy Rudolfínské, působil skladatel francouzského původu Jacob Reynard, hudebník ve službách habsburských panovníků 16. století. Byl to obratný komponista, který dokázal uchvátit svými duchovními skladbami v latině, ale také napsal množství latinských a německých písní, z nichž některé byly dokonce mírně erotické. Stejně jako většina skladatelů té doby, i Reynard navštívil Itálii, z níž si přivezl vztah k její hudbě i jazyku a inspiraci pro svou tvorbu. Toto je Reynardova italská píseň Chi mi consolera, kdo mě utěší. Zpívá ve Vídni založený pětičlenný mužský ansámbl Cinquecento.

Je co si zvláštního na anglickém baroku. Ucho, vycvičené na barokní repertoár, už rozezná niance mezi barokními mistry německými, italskými, francouzskými a Henrym Purcellem, který je řazen nejen mezi největší barokní skladatele Anglie, ale k největším anglickým skladatelům všech dob. Za pouhých 630 let života zkomponoval přes 500 děl, včetně opery Dido a Aeneas, různých divadelních hudeb, duchovních děl i světských dvorských písní. A člověk vždy musí žasnout, k jakému mistrovství se za tak krátký život dopracoval. Tak žasněme. Purcellova Čakona pro smyčcový orchestr a basso continuo G-moll. Orpheus Chamber Orchestra.

Velmi oblíbený salonní kus mladého Karla Marie von Webera, který dodnes patří k efektním kouskům výtečných klavíristů, tedy brilantní rondo Vyzvání k tanci, natolik zaujalo francouzského skladatele a fenomenálního instrumentátora Hectora Berlioze, že se rozhodl rozepsat Webrovu klavírní skladbu pro symfonický orchestr. Autorská práva se tehdy tolik neřešila, toto byl důkaz pocty a obdivu k tvorbě kolegy. A mimochodem, toto byl první valčík určený navzdory jeho titulu nikoli k tanci, nýbrž k poslechu. Tak prosím, berlínští filharmonikové a Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Excentrický francouzský skladatel a klavírista Erik Satie v mládí zkomponoval 3 krátké, leč působivé kusy pro klavír s nenapodobitelným kouzlem a nazval je gymnopédie. Sám přesnou definici toho slova nenabídl. Existuje už ale v Rousseauově hudebním lexikonu, kde je gymnopédie jako píseň nebo zpěv.

0: Arpeggio je akord zahraný tak, že jeho tóny nezazní současně, ale postupně, od nejhlubšího k nejvyššímu nebo naopak. Český výraz pro arpeggio je rozložený akord. Je to prostředek, který nejlépe sluší harfě, třeba na začátku mé vlasti, anebo klavíru.
1: Své dvě klavírní arabesky zkomponoval francouzský skladatel Claude Debussy v 80. letech 19. století, ještě jako téměř neznámý, také mu bylo kolem 27 let. Ale pozdější otec hudebního impresionismu se v nich nezapře. Ani fakt, že aspiroval na dráhu koncertního pianisty, vyžadují totiž skutečně bravurní hráče. A jeden z nich teď hraje i nám. Ilja Hurník a Debussyho arabeska číslo 1.

Několikrát, nebo spíš častokrát, se Gustav Mahler inspiroval sbírkou Des Knaben Wunderhorn, Chlapcův kouzelný roh, kterou v roce 1805 editovali Achim von Arnim a Clemens Brentano. Sezbírali pro něj staré německé básně a písně. Goethe se o ní vyjádřil tak, že by měla být v každé německé domácnosti a pro Mahlera to byl zdroj nevyčerpatelný. Pro písně s klavírem i orchestrem i pro tvorbu symfonickou. My si teď poslechneme píseň Antonín Paduánský káže rybám v Mahlerově zhudebnění z roku 1893. Ryby sice světcovo kázání poslouchají s otevřenými ústy, ale nakonec stejně zůstanou stejné. Raci stále chodí pospátku, kapři se stále cpou, kázání je zapomenuto. Líbilo se, ale zůstávají stejní. Zaspívá nizozemská mezzosopranistka Christiane Stotjen, na klavíry doprovodí Julius Drake.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

V dnešním závěrečném dílu Breviáře komorní hudby se spolu s Lukášem Horníkem podíváme do hudební minulosti s krédem, že jsou ohlédnutí, která nejsou na škodu.

0: Milí posluchači, zdá se, že Jiří Hlaváč přinesl do studia autentickou interpretaci, což mě, Jiří, překvapuje, protože myslím, že ty ses nevěnoval někdy interpretačně tomuto oboru. Na tebou řízené škole se ani nevyučuje stará hudba, takže k čemu vděčíme za tu příležitost?
1: Já si myslím, že to není ani žádné zpytování svědomí. Jsou to takové momenty, které v životě mnohdy ukáží další cestu. Já jsem jako dárkem dostal nahrávku hráče na violu da gamba Petra Wagnera a vynikajícího čembalisty Jacquese Ocha. A protože pana Ocha znám, potkali jsme se při několika soutěžích a byla možnost si povídat též o tom ohromném spektru raně barokní tvorby, ale mimochodem Och hraje samozřejmě i hudbu 20. století. A pana Wagnera jsem vůbec neznal a v bukletu jsem si vyčetl, že vystudoval muzikologii na Královské univerzitě v Londýně a také na Karlově univerzitě v Praze. Tak mě to samozřejmě zaujalo. A když vzpomeneš dobře, tak první díl našeho breviáře otevíral americký klarinetista Eric Hopperich, rovněž hrající na autentické nástroje, a tam šlo tehdy o Mozartovu Grand Partitu. Takže mě to zaujalo s ohledem na to, že poslouchám komorní duo, které nepochybně plní veškeré požadavky dobovosti. Navíc ti hráči jsou nesmírně kvalitní oba dva. Intonování gambisty je naprosto bezchybné, sedmistrunný nástroj ovládat není snadné. A mně se navíc líbí i ta vyváženost zvuku, protože se tam neozývají u té violy da gamba žádné ty slepové tóny, takové ty přetaženosti smyčcem a tak dále. Je to velmi elegantní, je to velmi uhlazené, kultivované a přitom dle mého soudu hráčsky naprosto vyvážené, dokonalé hraní. Proto.
0: Proč na pražské AMU není katedra staré hudby?
1: Já bych řekl, že ta snaha tam samozřejmě opakovaně byla. My jsme na to téma mnohokrát mluvili s paní profesorkou Gejdre Lukšajtem Ráskovou. Možná, že ta odpověď, aby byla ryze korektní, by měla stát takto. Výuková kapacita školy při stávajících 33 oborech je nafouknuta až k prasknutí. Nezatajím, když řeknu, že se mnohdy učí i v sobotu a v neděli. A do toho všeho osadit výuku staré hudby, to neznamená jenom jeden takzvaně vyvolený nástroj. To by znamenalo skutečně otevřít ten segment ze vším všudy, byť třeba tím prvním pilotním momentem by mohl být některý z klávesových či dechových nebo strunných nástrojů, ale jestliže uvažujeme o tom celku, pak je to skutečně v prvé řadě záležitost i kapacitních možností.
0: Vím o řadě našich kolegů, kteří o autentické interpretace ze zásady pochybují a nedávají žádnou budoucnost. Myslíš, že tato etapa už je za námi?
1: Lukáši, já se k té otázce rád vrátím, ale já bych teď nabídnul k poslechu fugu z první svity G-dur Charlese Dolleho, protože ono to tak trošku odpoví. Já se k tomu velmi rád vrátím.

0: Nože jak tato variace na fugovou formu z pera Charlesa Dolého, kde violončelo, tedy viola la gamba, hrála dva hlasy z těch tří, jak nám pomohla odpovědět na otázku, jestli u nás už se autentická interpretace dostala na světlo boží?
1: Lukáši, já si myslím, že pokud se těm, kteří jsou stále ještě skeptičtí a nemají důvěru, pokud se jim podaří to, co já jsem zažil tím živým setkáním s Erikem Hoprichem, kdy jsem viděl, jak tento člověk hraje na 3-4 klapkové klarinety, zvládá ty nejtěžší technické pasáže bez sebe menšího problému, modeluje zvuk velmi krásně v tom dynamickém spektru, co mu ten nástroj dovolí. Navíc má v sobě zvláštní druh výrazu, který je, já bych řekl, velmi ušlechtilý, je velmi kultivovaný ve zvuku, ve volbě temp je naprosto uvážlivý, není to ta rovina nějaké striktní krkolomné virtuozity a přitom to sleduje tu linku hudebního zápisu naprosto věrohodně, tak pro mě je toto setkání naprosto přesvědčivé a opomenu i to, že jsem v minulosti slyšel x kreací, kde jsem se jako posluchač skutečně ošíval, protože to distonovalo. Bohužel distonovalo i v unizonech, takže argument, že se nepoužívá temperované ladění, tady neobstojí. Unizono je unizono. A další moment, na mě to velmi často působilo dojmem chaotickým a mnohdy i hráčského neumětelství. Takže je-li toto nastavená laťka pro tuto míru mistrovství, pak jsem přesvědčen, že to je srovnatelné s jakoukoliv soudobou kreací, že to je plnohodnotné umění a že zasluhuje maximální míru pozornosti a také respektu a že sebemenší despekt není na místě.
0: Navíc myslím, že ta autentická interpretace měla velký vliv i na klasicky hrající ansámbly. Najednou jakoby se zreálnila tempa, která se třeba volí v menuetech, kdy si se hrály menuety strašně pomalu. Najednou ti autentičtí hráči objevili, že je to prostě taneční hudba. Začíná se více uvažovat o frázování, o koncích frází, o modelování melodické linky a tak dále. A myslím, že vůbec se jakoby zpřesnila kultura rytmická, že se víc hledí na přesnost, na souhru a tak dále. Myslím, že na to mají vliv nahrávky Gardinerovi a Hogwoodovi a ty Pinokovi a tyto špičkové, ale že se to přenaslo i do těch, do toho běžného provozu koncertního.
1: Tam je zajímavé, Lukáši, to, co jsi teď jmenoval, jak si tu rovinu de facto symfonického projevu v případě těch dvou dirigentů, tak vlastně tady u nás zatím tato ambice není mezi dirigenty. Je to trošku upozaděno, ale neříkám, že je to věci na škodu a neříkám, že je to jaksi anomálie. Je to normální stav. Možná, že se v plejádě mladých dirigentů objeví lidé, kteří naopak půjdou v těch intencích i v rovině symfonického repertoáru a že se taky dočkáme řady překvapení. Mimochodem za touto báječnou nahrávkou, kterou posloucháme, takže hráč na violu da gamba Petr Wagner, čembalista Jacques Och, tak za touto nahrávkou je u režie ukryt Jaroslav Krček. A natáčelo se v Praze. Mimochodem jde o premiérové snímky v celosvětovém kontextu. A já se teď zaměřím na pokračování v té řadě svit Charlese Dolého. Ze druhé svity vám nabídnu poslechu fantazii.

0: Vznikl tady jakýsi zmatek v pojmech, protože občas říkáme, myslím, že i já jsem toho použil, toho rčení, toho termínu, tradičně hrající ansámbly, což tím myslíme takovou tu romantickou, klasickou tradici. Přitom tato tradice autentické interpretace je jakoby mnohem starší, ale přitom ji vnímáme stále ještě jako novátorskou. Udělej v tom pořádek, prosím.
1: Lukáši, já ctím zásadu, aby byl člověk u mikrofonu vždy 100% pravdivým. Takže mohu říci, pro mě ten svět takzvaně autentické interpretace byl uzavřen až do toho setkání s Eprichem a to bylo zhruba před rokem. Mm-hmm. Samozřejmě, že jsem věděl, čemu se věnuje Pavel Klikár, že jsem věděl o Rožmberské kapele, že jsem věděl i o určité pouti historii panem profesorem Ladislavem Vachulkou a tak dál. Ale nějaké ucelené názorové spektrum jsem nepochybně neměl. A abych se vrátil k té otázce. Samozřejmě, že oproti tomu jsem měl velmi slušnou informaci o například vývojové linii českých filharmoniků od těch samotných počátků k prvnímu Talichovskému zlomu, v čem se odehrávala potom ta další fáze za účasti Karla Ančerla, co Václav Neumann a mohu pokračovat. Tak tuto přesnou informaci z hlediska historické či historicky poučené interpretace v sobě nenosím. Hmm. Ale pro mě je podstatou, já už jsem to avizoval, jestliže jsou i u nás ansámbly, které se cíleně věnovaly jednomu úseku vývoje hudebního sdělení, ať už interpretace nebo kompozice, tak já už to samotné považuji za věrohodné, teď mám na mysli kolegium flautu dolce a tak dál, protože ti lidé věnovali své schopnosti, svoje úsilí a také erudici k tomu, aby hledali souvislosti, hledali vazby. Jestli se podařilo nebo nepodařilo, to mě věru nepřináleží, abych posoudil. Ale faktem je, že myslím, popravdě mohu říci, že i u nás byly osobnosti, které se věnovaly a věnují té historicky poučené interpretaci po desetiletí. Otázkou zní, jestli svět to zcela akceptuje, či nikoli.
0: Já myslím, že také otázka, o jakou autenticitu soubor usiluje. Tak může to být autenticita toho, co si představoval autor. Pokud autor, třeba Bach nebo jakýkoliv barokní skladatel, měl k dispozici falešně zpívající zpěváky, o tuto autenticitu asi nestojíme, že? Tehdy samozřejmě existovala personální unie autor a interpret, ale někdy to tak být nemuselo. A víme třeba dnes, když skladatel napíše skladbu, jak moc se liší první interpretace od jeho představ. A často interpret má pravdu, nikoli ten skladatel, který je někdy naivní v tempech, nereálný a tak dále.
1: Tady ti jenom doložím, že to není jen problém hudby, ale já jsem několikrát vyslechl názor vynikajících herců, kteří se věnují recitačním umění, kteří řekli, přednesy, umělecké přednesy autorů básní byly příšerné. Byly příšerné. Říkali, že výjimkou byl pan Seifert, ale vše ostatní zatratili.
0: Takže kterou autenticitu? A ještě je tu třetí autenticita vnímání. Posluchač barokní, který slyšel Bachovi Matoušovi Pašije, musel být fascinován obrovitostí toho ansámblu, dva sbory a dva orchestry, dvě kontinua, spousta solistů a tak dále. Když to slyšíme dnes v původním obsazení, no tak je to komorní hudba. Nemáme náhodou způsobit posluchači ten autentický zážitek tím, že všechno zmnožíme tak, jak to udělal Mendelssohn třeba.
1: A pak je samozřejmě i ten rozměr, řekněme, hudebně filozofický, který se odehrává jak na pódiu, tak v parteru. Ale k tomu bych se rád vrátil po Sarabandě Charlese Dolého ze třetí svity A-dur pro violu a basso continuo.
0: Při ní bychom měli autenticky tančit. Smím prosit?
1: Jistě.

0: Ten problém, který jsme opustili před Dolého Sarabandou, se netýká jen interpretace, on se týká i posluchačů. Já teď předložím úsměvnou hypotetickou představu. Rád bych přijal pozvání na koncert, kde bude znít tato hudba v tomto provedení. V šatně bych dostal dobový kostým, bylo by mě nabídnuto dobové víno, nějaký zákusek, pohovořil bych o stávajících problémech politických, duchovních, možná náboženských a tak dál. A bez sebe menšího náznaku mé neurózy a neurotičnosti, s níž chodím po tomto světě, a myslím, že 99,9% obyvatel této planety, bych se posadil, nikam nespěchal a jaksi vroucím vnitřním rozpoložením bych poslouchal tuto nádhernou hudbu. Je to utopie?
1: Není, ale musel by si zvypnout mobil předtím. Myslím, že by na ten koncert přišli i mladí lidé. To se mi zdá jako velkolepý přínos autentické interpretace, že takové kolegium Marianum nebo muzika Florea kolem sebe schromažďuje mladé publikum. A tak se zdá, že ten dnešní pořad nebyl...
0: A víš, že tam figuruje Marek Štrincl a to je například absolvent naší fakulty.
1: Tak, gratuluji a zdá se, že ten dnešní pořad nebyl jen ohlédnutím, které nebylo na škodu, ale možná i pohledem vpřed.
0: Já doufám. Na závěr Carillon ze svity číslo 3 A dur Charlese Dolého hrají nám už známí interpreti Petr Wagner na violu a Jacques Och basso continuo.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Úvodní skladbou koncertní řady z hudby 20. a 21. století po nejvíce, kterou připravil Rafael Brom, bude smyčcový kvartet číslo 6 Mozartův stesk Otomara Kvěcha. Hraje kvarteto Apollon.

Kvarteto Apollón hrálo smyčcový kvartet číslo 6 Mozartův stesk od Otomara Kvěcha. A následuje předehra s názvem Na jihu, opus 50 Edvarda Elgara. Hraje Londýnská filharmonie, řídí Norman Delmar.

Londýnská filharmonie, dirigent Norman Delmar, hrála předehru Na jihu opus 50 Edvarda Elgára. Další skladbou programu bude sonáta pro housle a klavír A-dur Cezara Franka. Hrají Bohuslav Matoušek a Kaye Nyunoya.

0: Tak to byla sonáta pro housle a klavír A-dur Césara Franka. Hráli Bohuslav Matoušek a Kaje Njunoja.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Další skladbou programu bude koncert pro varhany, žestové, smyčcové a bicí nástroje číslo 2 od Jiřího Temla. Hrají Aleš Bárta, varhany a symfonický orchestr Českého rozhlasu. Řídí Luc Herbig.

Koncert pro varhany, žesťové, smyčcové a bicí nástroje číslo 2 od Jiřího Temla hráli Aleš Bárta, varhany a symfonický orchestr Českého rozhlasu. Řídil Lutz Herbig. Dalším autorem v programu naší stanice je Charles Valentin Alkan. Jeho koncertní sonátu pro violončelo a klavír E-dur opus 47. hrají violončelistka Emmanuel Bertrand a Pascal Amoyel, klavír.

0: Violončelistka Emmanuel Bertrand a Pascal Amoyel, klavír, hráli koncertní sonátu pro violončelo a klavír E-dur, opus 47. Charlese Valenténa Alcana.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysílání stanice pokračuje skladbou Albana Berga. Bude to lyrická suita. Účinkují sopranistka Dawn Upshaw, v poslední větě Largo Desolato a Kronos Quartet.

To byla lyrická suita pro smyčcové kvarteto od Albana Berga. Ve finální části Largo Desolato zpívala sopranistka Dawn Upshaw. Hrálo kvarteto Kronos. Autorem další skladby programu stanice Český rozhlas D-dur je Béla Bartók. Jeho suitu pro orchestr číslo 1 Opus 3 bude hrát skotský symfonický orchestr BBC. Řídí Thomas Dausgaard.

0: To byla suita pro orchestr číslo 1 opus 3 od Bély Bartóka. Hrál skotský symfonický orchestr BBC. Řídil Thomas Dausgaard.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program, který posloucháte, připravil Rafael Brom. Ohlasem Mezinárodního kytarového festivalu Brno 2021 je nahrávka Evropského kytarového kvarteta. Založil ho v roce 2012 kytarista a skladatel Thomas Fellow. Dalšími členy jsou Rentko Dirks, Pavel Steidl a Zoran Dukic. Soubor bude hrát skladbu Thomase Fellowa Three Short Stories. Tři povídky.

Three Short Stories, tři povídky Thomase Fellowa, hrálo evropské kytarové kvarteto. Dalším autorem je náš současník, australský komponista Ross Edwards, ročník 1943. Jeho skladbu Tance úplňku Full Moon Dances hrají Amy Dixon, altový saxofon a symfonický orchestr Sydney. Řídí Miguel Hart Bedoya.

Tance úplňku Full Moon Dances australského komponisty Rose Edwardse hráli Aime Dixon, altový saxofon a symfonický orchestr Sydney. Řídil Miguel Hart Bedoya.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Programem Stanice vás stále provází autor výběru hudby Rafael Brom. Pro další chvíle vysílání jsem vybral pátou sonátu pro violončelo a klavír D-dur, opus 102 číslo 2 Ludwiga van Beethovena. Hrají Heinrich Schiff a Till Fellner.

To byla sonáta pro violončelo a klavír číslo 5 D dur, opus 102 číslo 2 Ludwiga van Beethovena. Hráli Heinrich Schiff a Till Fellner. Následující necelá hodina vysílání stanice Český rozhlas D dur patří průvodní hudbě ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské, kterou Felix Mendelssohn Bartholdy zkomponoval pro recitátora, sólové ženské hlasy, sbor a orchestr. Hudba obdržela dvě opusová čísla, neboť úvodní část, předehru, opus 21, napsal skladatel na počátku kariéry, bylo mu 17 let, zatímco větší část díla vznikla prakticky ke konci jeho tvorby a života, 5 let před smrtí autora a dostala opusové číslo 61. Účinkují Judy Dench, recitace, Kathleen Butlová, soprán, Frederica von State, mezzosoprán, sbor festivalu v Tanglewood, sbormistr John Oliver a Bostonský symfonický orchestr. Řídí Seiji Ozawa.

0: To byla průvodní hudba ke hře Williama Shakespeara Sen noci svatojánské, kterou Felix Mendelssohn Bartholdy jako opusy 21 a 61 zkomponoval pro recitátora, sólové ženské hlasy, sbor a orchestr. Učinkovali Judy Dench, recitace, Kathleen Battle, soprán, Frederick von State, mezzosoprán, sbor festivalu v Tanglewoodu, sbormistr John Oliver a Bostonský symfonický orchestr, řídil Seiji Ozawa.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice vás provází autor výběru hudby Rafael Brom. V programu teď následuje sonáta pro housle a basso continuo C-moll Drážďanská od Antonia Vivaldiho. V Riomově katalogu jeho skladeb číslo 5. Hrají Fabio Biondi housle, Maurizio Nadeo violoncello a Rinaldo Alessandrini cembalo.

Sonátu pro housle a basso continuo C-moll drážďanskou od Antonia Vivaldiho v Riomově katalogu číslo 5 hráli Fabio Biondi, housle Maurizio Naddeo, violoncello a Rinaldo Alessandrini cembalo. V programu dále vystoupí Dieter Kleker, klarinet a Pražský komorní orchestr, který řídí Gernot Schmalfus. Budou hrát serenádu pro klarinet a orchestr D-dur od Michaela Haydna v katalogu jeho skladeb číslo 68.